0: do pacto tu vzeska.
1: Ja, milost pane.
0: Ty sloto žebrácká blechata, ja ti povím, že staneš čučet.

Ta mě potvora dostala. Rád jsem se bestie splel, lepší nemyslel. Zrovna jak člověk, jak začne kaňkovat, tož zhloupne. Všimněte si toť rektora,

0: sommeigné. Orecto
1: del campus
2: nobles.
0: Certa rozumím.
1: Dosčeský, nedáš ženě těla svého.
3: Myslivecká latina.
1: Nedáš ženě těla svého.
0: Váže vči lužené, či žítáte tyto ostrývce tělo, kostrbatý jak loč.
4: Odteď byste nežárali.

0: ten šňubec tvého spaní. O, rektore, Jidášu, zdá se mi, že přece prodáš své staré kosti ženské místo židovi. Pravíš, že ne? Po tu tváři jísti budeš chléb svůj. Ale opití ani muk. Že ne? Kdyby byl hospodín udělal aspoň zmínečku, že pítí bude s bázní a třesením. Pravíš, že ne? Proto, pane Pásek, ještě jednu.
1: Ale s tou liškou,
0: ne?
1: To si ještě

řekl, kdyby byl věděl, že vás tu potkám, byl bych dávno opustil obžerníky oba. Vy mne milujete, o, promluvte.

0: Už mi dělá místo, čeho se ještě dožiju.
1: Promiň, abys byl dobrým mužem. Hrome, z kterého je to klasika. Nehoří. Co se

Staszko, masz se dobrze? No coś, pan tato, miel bych se dobrze, gdyby nie te moji służe. Myslím si, jak se obendeš bez ženy. Zaobendu se, pěkně zaobendu, ale všil, zlatá ty moja republiko, dám se s ňou zezdat. Dám se s ňou zezdat. Však, pan táto, našel jsem si tu nejlepší. Potok, potok ji nesu na zvostřeno. Její terinka, terinka, bože terinka.

Počkej, tebe si drapnu jak tvoju mámu, ale lepší si tě vychovám, aby lidi o mně a o tobě

segnete. Azo ti dat rubie, is vid ruhem, jak tobie skaterstvi, ne mohu imi is prosti vojak. Ti astroši, víš, ja mu s tebou delat, co chci. Chceš, bych tě zastřelil? To nesmíte dělat. Nesmím, ne. Tak to máš, když ráno spadl, ženské křičí, já hudu.

Mitula cidivný národ, na hlavě mu trva štípej, zapomene. Všechno zapomene a okresní stříma na mne.

la voyait Miss Lama. Appelle mon âme les pipons au lit. Hey, Mano, Madia ou Paloui. A tvoje, a já za ním, skutečně mě tak volají, vaše blahorodí. A kdože tak nazval, dobří lidé, svět není bez dobrých lidí, a kdo jsou ti dobří lidé? Pozapomněl jsem, račte prominout.

0: každé slovo, u něho po rublu. Měl dva syny a dcerku a kulí.
1: To byla to

cel-i spit. Ia și bună fi aficin. Vede-mi fiul tu morozova, podul ce-a nascidu. Brzomle cili de zmohli, filka s nimi, a spus jihle před lini. Ty slupák, že tebe zpitého ženili. Poníš v tom stavu, co jsi mohl poznat? Já přijdu domů, když tebe zpitého ženili. Matka se domů pustí, a já, ty máš, matiško, zlatému šiho věnčeny, podej se.

Dobrodinec, vy mne musíte ctít. S dcerou spí za bradu Ivanova toho. Do vinné lázně báby ho nosili. Vrata mi nechci.